podstatě na bázi dobrovolné. Z hlediska budoucnosti této významné jihočeské památky se obec rozhodla

0: že když vám najednou vypadne text, tak jako není problém vlastně, že si vždycky něco nějak vymyslíte, jste zvyklý mluvit, musíte něco říkat. To je přímý přenos i v televizi, i v rádiu, takže je to takový vzájemný takový pelmel, který mi dohromady vlastně hrozně vyhovuje. No.
1: Ona asi ta pestrost zase udržuje.

Pijme pivo s Bobkem, jezme bedrní, my jsme ve cestí let, ale také pít, kuchařka

rozsudek, který byl v můj prospěch. Ten rozsudek správně říká, ano, pan Toman je zloděj, ale zároveň paní soudkyně řekla, a tento rozsudek, pane Michal, musíte vzít a musíte jít civilizovat.

0: své předchozí nejasnosti a těžkosti vždy přetaví v nádherný zážitek pro diváky.
1: Tak a teď to Brumendo otevřeme do A.

My jsme spolíhali jakoby na spádovou oblast, tady Strakonice, Tábor, Budějovice, což funguje a v zimních měsících sem lidi jezdí samozřejmě, ale to léto je trošku horší, takže v letních měsících trochu problém máme, tak

ale bohužel s jménem Portles odešly peníze, takže hudba nás tu chvíli přestala živit a my jsme se museli k něčemu vrátit a já jsem se vlastně vrátil k filmařině. A celkem cíleně jsem se vrátil ale k český hraný tvorbě. Už jsem se nevracel

do nějakých detailů začne mapovat, takže v podstatě pan Podruh, vlastně takový náš poslední pamětník, který bohužel před pár měsíci zemřel, bylo mu 90 let, tak si vlastně konkrétně vzpomínal, že ta stráž vlastně

jako, takže to si myslím, že není jako, že je ta česká kinematografie tak strašná. Myslím si, že se dělá teda hodně filmů, to na velikost té země, jak jsem slyšel. To mě docela zajímá, jako, to mě fascinuje, že se na to sežene tolik peněz, ale jinak si myslím, že v

neméně divoký šlechtic, diplomat, falzifikátor a strateg Oldřich II. Z Rožmberka. Využil oslabení královské moci a položil základ

0: než za našich dob. Prostě čerpají věci z internetu,
1: nekonečná
0: sociální vztahy mají načtený daleko dřív. Jako my jsme se k prvnímu Playboyi dostali ve 13 letech, dneska se děti k explicitní pornografii dostanou v podstatě, kdy se jim zamane.